0: Dvojde omílený. Linko do maximum.
1: Hitový na maximum.
0: Samo hitový.